si venku líže kožich a čeká venku žijící medu? Ha! A nedovoluj si ten přepych, aby tu doma na útěku a vztahovat mi moje deku. A nedovoluj si ten přepych a mazej ven mu šupem čelit. A jo.